0: Ende Josef Ferdinand Großgüter ist selbst ein Mensch, der gerne sah, wie die Europa muss und hat sie was in Zerrung.
1: Ah,
0: Apple Mosco, Schizo, Vienis, Fise, Ovasa, Jevo, Cosa, Emmerich, Prus, Zabzepinski. Protinemo, Bispo, Bilbaron, Sebasi, Sinovets, Batis, Espole, El Shalabo, Ocele, Pienitzi. As Narokin, As Boji, Loco, Fiacisi, Ferdinand, Karel, Gregor, Netropos, Nazet, Vazet, Zenon. Zelas pravnie, hovanec Teresianskej akademie, jeho narantas Božilovkovskej operácie ho tato vpadla. Četnie se svoji se dostavil osobne od spráci Teresianskej akademie. Oh!

0: Takova ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, bože mno, to si myslím.
0: Ale víte, člověku se všechno té.

0: czekaj ja kolakicę.
1: To mi nejdejko hladi, jestli taková ženská má taký mužský.
0: Ojo, ojo, to jestli nokudrno.
1: O sakra, mě to ani nejde do hlady.
0: Co jste si to